0: Ja si myslím, že
1: milý, milý Dvořák.
2: Až som ale... tasil kolty pritom.
1: Ešte máme takú jednu skladbičku, všeobecne známy šablový tanec.
3: Skladba Day After, deň po.

0: ste chodili, divčatá?
1: Na hryby.
0: Veď už ste nazbierali.
1: Udeluj na mačanku.
0: Dajte navaril vám mačanky.
1: Nedáme len zapalinku.
0: A na te.
1: Nebudeme čerez poli.
0: Kačom?
1: Už my sa neováli.
0: Poďte dnuka, odajte sa všetky do roka.

0: Po druhý raz, sláva Isusu Christu.
1: Sláva Jehovike.
0: Pane starosto, pani svaško, svadobní rodiče i celá svadobná družina. Je tu jedna koruna, ktorú ja dneska mušu sňatý. Si ja hoden i podoben toho došahnutý.
1: Hoden i podoben, ale bez vrázka.
0: Zahraj.

0: Naša mlada sa rozlučila s divockom partom. A teraz ju treba začepiti. A to babská robota. Ta voste našu mlodu a začepte ju.
1: Babe, ta podme ju začepiti.
2: Ta podme.
1: A tu je stolok. A ja dám mňahký zaholovok. Šádeš na neho, že budeš šamava dobrý pri svekri.